0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Pane režisére, promiňte, pane režisére, na co je tady ten kůl?
2: Je svěží jitro, před nájovnou stojí zaražený pilot.
1: Ale ne, pilot, to je ten pilot toho práškovacího letadla, ten nápadník té nejmladší dcery.
2: Jo, vy jste myslel toho Korna?
1: No jistě, mě vůbec nenapadlo, že by tady mohlo být nějaké nejasnosti.
2: Mládenci, změna, ten kůl vyndejte a do té díry postavíme pana Korna. Ne, ne, to je dobrý, je čas.
1: Ale on není zaražený do země, on je zaražený, že nikdo není v hájovně doma, je prostě zaražený.
2: Jo, takhle byste to myslel.
1: No.
2: Ale vadilo by vám, kdyby stál v té díře, když už tam ta díra jednou no. je? To by byl fór, ne?
3: Ta díra stála 15 800.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Karte. No to vidím. Já potřebuji, aby mi někdo napovídal. O tom Garde vím, proto to tak hraju, abych mohl dát Garde. Garde. No. Nemůžeš. Nemůžeš. Nemůžeš.
2: No tak to je mát.
1: No proto to tak hraju. No to mám rád, když mi někdo radí a nerozumí tomu. Takhle bych v životě nemohl táhnout já, ne? A vůbec jsi ten nejprotivnější rekrant, jakýho jsem ti viděl. Ty, Garde.
3: Pojď si zahrát.
1: Já to nehraju.
3: Tak je to, že si mu radil.
1: Radit já umím, ale hrát ne.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dále. Dále.
2: Co jdu, profesore? Za minutu bude zvonit.
1: No a co?
2: Že už začne hodina.
1: Ano.
2: Ano. Už je čas, musíme jít.
1: Poslyšte, Hujere. Já rozhodně nemohu říct, že by vám chyběla snaživost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzostí.
2: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Já už na vás tluču půl hodiny a vy furt nic. Vy to jsou rány, nevíte, kdo přitom má spát.
2: To nevím.
1: No já přeci, Jirgot, já.
2: No a proč na mě křičíte? To jste nějaký inteligent.
1: Člověče, že byste hulákal taky. Kdyby vám taky někdo mlátil do zdi. A neříkejte mi, že ne.
2: No moment, moment, počkejte. Proč bych na vás měl hulákat?
1: No fej, člověče, netvářte se, jako kdybyste nevěděl, o co jde. No, to přeci každý civilizovaný člověk ví, že když tluče a někdo na něj zatluče, že na něj tluče proto, aby netlouk.
2: Jo, ale v noci.
1: Ve dne nebo v noci. Každý normální člověk přeci ví, že když slyší takhle zabouchání na zeď, že to znamená klid. No tomuhle bouchání přeci rozumí každý magor, ne? A vám jako extra magorovi to extra říkám, ale naposledy.
2: Víte,
1: rozumíte?
2: Co? Počítejte si do desíti, jo?
3: Co chceš, táto?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A tak ono je to celý o kartách, vole, němej, ten má tři žlutý, ty vole, tam je to vyřízený. Tam je to celkem jasná situace, vole.
2: To vím všecko, ale Michal to hlásil po cestě, jak jsme jeli.
1: Já vím, ty vole, my to musíme doma vyhrát tentokrát. Já vím, že jsme se trošku zvedli psychicky, blá, že to jako zvládneme, jo. Ale musíme tomu štěstíčku jít trochu naproti, ty vole. Hele.
2: To je jasná, vole.
1: Hele, je tam třicetník za kříž. A padíka, kdybychom náhodou vyhráli, no prostě jako normálně.
2: No, to je jasný, super. No.
1: Ale my potřebujeme hlavně nějak nacvičit los, ty budete potřeba nacvičit ten los.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Počkej, nech to. To je skvělá muzika. Ty, co to je za muziku?
2: To je státní hymna, ty vole.
1: Jo, vlastně, státní hymna, no. Já jenom, že ji nehráli takhle dlouho instrumentálně, tak jsem na ní zapomněl.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Radio.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: No prde, to bude domluva s tebou. To mě ještě scházelo. No vidíš, hele, jsou tady. Bačkory. Tvoje. Zuj si boty, rozumíš, a vem si bačkory. No tak rozvázat boty si snad umíš, ne? Hele, hlavně mi tu nebreč, jo. Já z toho taky nejsem na větvi, že si tady jednu noc to vydržíš a pak půjdeš k hrobníkovi. Když si to zavařil, tak ať si to vyžere debil.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Co ti můžu vzít? Akorát ti vezmu hadraplán.
2: Vezmu hadraplán? Můj hadraplán?
1: Co, kolik to stojí?
2: 9650.
1: No, tož na to máš, ne? Akorát 50 ještě přidáš.
2: Ne, zbyde mě.
1: Jak zbydeš? Jak 9650 máš 9600, no?
2: No, a 50 mě zbyde.
1: Vidíš, ty vyděláš, no.
2: Jo.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: Tlačíš, tlačíš?
1: Tlačím, ale moc to nejde.
0: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
2: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
0: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
5: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
6: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
7: Znám lepší. Skla prostroje CZ.
6: Co?
7: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
6: Skla prostroje CZ.
7: Specialista na skla pro pracovní stroje.
8: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
11: Sakra! Moje záda.
12: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
13: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
14: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
15: Ale ne, na to všechno stačí RekBity, rekonstrukce bytů.
16: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
15: Více informací na rekbity.cz.
16: RekBity, záruka kvality.
17: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
18: Tak jo, první edice. Celý den jsme mezi lidmi.
17: Check-in?
18: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
17: Recepční.
18: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
17: Bezpečnostní kontrola.
18: Přesně.
17: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
19: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
20: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: počasí.
1: Než začneme náš sobotní ranní rozjezd, pojďme se společně podívat, jaký nás přes den čeká počasí. Očekáváme převážně zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia, na jižní Moravě ojedinělé až 18 a v tisíci metrech na horách kolem 7 stupňů.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Krásné ráno z Rock Rádia vám přeje Adéla Šebíková. Máme sobotu 10. října 7 hodin ráno a svátek slaví Marina. Kromě toho ale dneska slaví 66. narozeniny americký rockovej hudebník a zpěvák Eric Martin, kterýho můžete znát jako frontmanskou tvář a zpěváka kapely Mr. Big. Ale mimo jiný i z Avantage, kde od roku 2013 spolupracuje jako hostující zpěvák. Eric má ale i solovou dráhu, kdy vydal celou řadu solových alb a hudebně se angažoval v různých dalších projektech či kapelách. My se během dneška budeme o Ericovi samozřejmě bavit, ale jak jinak začít náš ranní rozjezd pořádnou muzikou. Manic Street Preachers, Dimitri nebo John Lennon a jeho Imagine.

0: Tohle byla píseň It's Not War, Just the End of Love a my jedeme dál v našem ranním rozjezdu. Vy ale nezapomeňte, že je sobota a to znamená, že máte možnost zahlasovat na rokovém referendu o desku, která vám dneska od 19 hodin zazní tady na Rock Rádiu. Opět je na výběr ze 3 desek a my si pojďme říct, jaká je dnešní nabídka. Máme tady Marilyna Mansona a jeho desku z roku 2026, úplná novinka. Zatím má 42% společně s deskou od Rolling Stones z roku 2026 Foreign Tongues. No a poslední deska s 16% je Seven Dust 2026 s deskou One. Je jenom na vás, kterou desku vyberete, ale úderem 18. hodiny dneska Alex ukončuje hlasování. Aerosmith, Vohnouti, Ace Frehley nebo Marilyn Manson je další muzika, která vám už za chvíli zazní.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne, ne, čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
2: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
3: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
4: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
5: Tak nečekejte, jezděte!
6: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
7: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
8: Více na kopecký.cz.
9: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
10: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
11: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
10: Co?
11: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
10: Skla prostroje.cz.
11: Specialista na skla pro pracovní stroje.

vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rockového referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.

0: je slušná muzika.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky, vedle

0: Tohle byla kapela Aerosmith a píseň Pink a my pokračujeme v našem rockovém playlistu. Dáme si kapelu Green Day, Tři sestry a jejich Mexiko, nebo za chvíli píseň Faster.
1: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
5: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
5: Pobyt pro dva.
4: House running.
5: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
5: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na
6: firma na zážitky.cz.
7: Jsem horská gorila z Ugandy.
8: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
7: Jsem horská gorila z Ugandy.
8: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
9: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.

0: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla prostroje.cz.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
3: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
4: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
5: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
6: Zedník,
7: malíř,
6: topenář,
7: podlahář.
6: Ale ne, na to všechno stačí RegBity, rekonstrukce bytů.
8: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na regbity.cz.
8: RegBity, záruka kvality.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: počasí.
1: Jaký nás dneska čeká počasí, na to se pojďme společně podívat. Očekáváme převážně zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia, na jižní Moravě ojedinělé až 18 a v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Pěknou sobotu vám přeje Adele, posloucháte Rock Radio, dneska 10. října. Máme 8 hodin a my si dáme v téhle hodince první song na přání, takže pokud chcete někomu nebo třeba i sobě věnovat nějakou píseň nebo kapelu, už teď mi napište na Messenger Rock Radia, ale ještě předtím si dáme Metallica, Nothing More, Rasmus, anebo už teď Arakaini.

0: Píseň Sad But True od americký thrash metalový legendy Metallica je jedním z nejtemnějších, nejtvrdších a zároveň nejúspěšnějších kousků jejich tvorby. Píseň pochází z legendárního eponymního alba skupiny z roku 1991, kterýmu se občasně říká The Black Album, neboli Černé album, a jako single vyšla v roce 1992. No a skladba je postavená na extrémně těžkým, hutným a pomalým kytarovým riffu, oproti rychlým a zběsilým thrash metalovým kořenům Metallica z 80. let sází Sad But True na drtivou sílu a válivý rytmus. Sami řekněte, jak vám tahle skladba sedí, ale za mě je jeden z nejlepších singlů. Teď už jdeme na song na přání, napsal mi Vašek. Chtěl by nechat zahrát Manover pro Pavla a jeho pomocníky do Bukovan a píše, že finušuje s novou kotelnou. Manover posílám a hned potom taky třeba Cutting Crew, Foo Fighters, Papa Roach anebo Horký žeslíže.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle.

0: Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba. S Rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sále, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mlada, tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na kačinu.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radio na www.rokovýradio.cz.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
4: Informační služby?
5: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
4: Kavárna?
5: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
4: Salonek?
5: Správně, uhodlo si.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
6: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
7: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.

0: my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Píseň I Just Died in Your Arms od britský rockový skupiny Cutting Crew je jedním z největších a nejikoničtějších hitů 80. let. Píseň vyšla v roce 1986 jako hlavní single z debutového alba skupiny Broad Roast. Kdybyste se ptali, proč se tak směju, tak dneska ve studiu nejsem sama. Takže proto celosvětově vystřelila na přední příčky hitparád a v roce 1987 dokonce dobila prestižní první místo v americkém žebříčku Billboard Hot 100. Led Zeppelin, Komunál nebo AC/DC už za chvilku na Rock Rádiu.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na
9: Firma na zážitky CZ.
10: Sakra!
11: Moje záda.
12: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
13: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.

0: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak si

0: www.rozhlas.cz. Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Jediný slušný rádio. Rock Rádio. Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockovyradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockovyradio.cz.

0: Pojďme se společně podívat, jaký nás během dneška čeká počasí. Očekáváme převážně zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnosti ubývat. No a nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia, na jižní Moravě ojediněle až 18 stupňů a v tisíce metrech na horách kolem 7 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
0: Pohodový víkend vám z Rock Rádia přeje Adele, vaše víkendová moderátorka. Máme sobotu 10. října, 9 hodin a svátek slaví Marina. Kromě toho, ale dneska svoje 66. narozeniny slaví americký rockovej hudebník a zpěvák Eric Martin, který ho můžete znát jako frontmanskou tvář a zpěváka kapely Mr. Big, ale mimo jiný i z Avantage, kde od roku 2013 spolupracuje jako hostující zpěvák. No a Eric má ale i solovou dráhu, kde vydal celou řadu solových alb a hudebně se angažoval v různých dalších projektech či kapelách. No a o něm se v téhle hodince budeme samozřejmě bavit. Povíme si taky o 18. narozeninách Rock Rádia, ale už k muzice dáme si Mr. Big, Panoptico, Edguy anebo Bryan Adams.

0: Všechno nejlepší přejeme Eriku Martinovi, který dneska slaví 66. narozeniny. Erik se narodil do hudební rodiny, jeho otec byl bubeník, což ho od malička vedlo k lásce k hudbě. Zpočátku sám hrával na bicí, než definitivně zakotvil u zpěvu. Je známý tím, že má obrovskou energii a na koncertech s oblibou slézá z pódia přímo do publika. Často zpívá bez mikrofonu, jen s akustickou kytarou a nechává fanoušky zborově zpívat s ním. Zatímco v USA se Mr. Big zapsali hlavně jedním obřím hitem, v Japonsku byli a dodnes jsou obrovskou modlou. Erik tam naspíval i několik úspěšných solových alb a cover verzí, včetně slavných japonských popových písní, předělaný do rockového stylu v sérii Mr. Vocalist. Svůj nezaměnitelný hlas propůjčil i do různých hudebních projektů spojených s videohrami a anime, což je například pro soundtracky herní série Mega Man. Toť k Erikovi a my jedeme dál v naší rockový muzice. Dáme si Red Hot Chili Peppers, Rybičky 48, Queeny anebo Škorpiony.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Proč se culíš?
4: Protože budeme krásný.
3: To už přece jsme.
4: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
4: Navštivte L'Occitan, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
5: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
5: Navádění letadel?
6: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
5: Technik ve věži?
6: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
5: Elektrikář?
6: Jo, přesně tak.
5: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
7: Xandria. Symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epické kapely. Jeden večer, 15. říjen, Pražský distrikt.
8: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
9: Tak nečekejte, jezděte!
10: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
11: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
10: Více na kopecký.cz.

Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: Je to až neuvěřitelný, ale Rock Radio opět bude slavit narozeniny. Jako předešlý roky jsme se minulý rok viděli v Plzni, kde jsme společně oslavili 17. narozeniny. A musím říct, že minulý rok to byla velká akce a dorazilo vás fakt hodně, ještě aby ne, když tam byly tak skvělý kapely. Ale letos to bude extrémně velká party, protože slavíme plnoletost, a to 18 let. A takhle velká party si zaslouží i větší prostor. A tak letos budeme slavit ve Zlíně, kde v sobotu 7. listopadu ovládneme sportovní halu Datart. Těšte se na tváře Rock Rádia, slušný rockerky, křest kalendářů a hlavně na tři skvělý český kapely, který znáte z našeho vysílání. A jak už zbývá tradicí, jména vám neodhalíme, ale když se pozorně zadíváte na grafiku na sociálních sítích, možná na ně přijdete sami. A nebude chybět ani hudební překvapení. Lístky seženete na rokovýradio.cz.
1: Padají vám vlasy? Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
2: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
5: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
6: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ti. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
7: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
8: Jsem horská gorila z Ugandy.
9: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
8: Jsem horská gorila z Ugandy.
9: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman

0: FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu a že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k punku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v Modrý Opici v sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Dryák, VVU, Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Holubcová.

0: jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla prostroje.cz.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
3: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
4: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: počasí.
1: Pojďme se společně podívat, jaký nás během dneška čeká počasí. Očekáváme převážně zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. No a nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia, na jižní Moravě ojedinělé až 18 a v tisíci metrech na horách kolem 7 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Sobota 10. října, 10 hodin a vás na Rock Radio zdraví Adele. Já doufám, že se máte dobře a že vám tohle počasí nepůsobí žádný deprese, ale já vás potěším slušnou rockovou muzikou, ale také si dáme další song na přání, takže už si můžete psát o svoje tužby. No a my 10. hodinku začínáme Linkinama, System of a Down, Offspringama a už teď Western Boogie a Kabáti.
0: Rock Radio.

0: píseň The Emptiness Machine od americký rockový kapely Linkin Park představuje velký milník v historii skupiny. Jde o pilotní single z jejich 8. studiového alba From Zero, vydaného v listopadu 2024. A tahle skladba znamenala pro Linkin Park, ale i obecně pro nás, fanoušky teda, velký návrat na scénu po více než 7 letech od tragického úmrtí zpěváka Chestera v roce 2017. A zároveň šlo o první představení nový sestavy. Na postu hlavní zpěvačky se představila Emily Armstrong a za bicími nově usedl Colin Britain. Tahle píseň dokonale propojuje klasický zvuk Linkinů, který fanoušci milujou z alb jako Hybrid Theory nebo Meteora, teda s modernějším přístupem. Kombinuje chytlavý melodie, jemnější elektronický pasáže, emotivní refren a typický rockový kytary. Text se točí kolem toxických vztahů, ztráty vlastní identity, pocitu prázdnoty a falešného bezpečí, který člověk nachází v něčem, co ho ve skutečnosti ničí. A refren mluví o tom, jak snadný je stát se součástí nefunkčního stroje, který člověk vysává. My se přesouváme na song na přání. Tentokrát posílám kapelu Cranberries do Jičína na střední průmyslovou školu, kde je dneska den otevřených dveří. Takže pokud máte po boku deváťáka, který ještě neví, kam se po základce vydat, tak možná průmka v Jičíně bude tou správnou volbou. Dneska se tam můžete ještě podívat, mají do 12 hodin. A kdo to dneska nestihne, tak další den otevřených dveří bude v sobotu 28. listopadu. Bon Jovi, Hellstorm, Ozzy Osbourne a Cranberries už za chvíli na Rock Rádiu.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je Autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
2: To už přece jsme.
3: Tohle bude ale jiný level.
2: Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitan, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
5: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
6: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
5: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
6: A můžete využít i výhodné financování.
5: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
7: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
8: Rock Radio.
9: Slušnej rok.
10: Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
8: Rock Radio.
9: Rock je slušná muzika.

si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rockového referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Vyberte si rockový

0: Tohle byl Bon Jovi a my si pojďme připomenout dnešní rokový referendum. Opět na výběr ze tří desek a my si pojďme říct, jaká je dnešní nabídka. Máme tady Marilyna Mansona a jeho desku z roku 2026. 42%, což je stejně jako Rolling Stones z roku 2026 a deska Foreign Tongues. No a poslední deska Seven Dust 2026 z roku One. 16%. Je jenom na vás, kterou desku vyberete, ale úderem 18. hodiny dneska Alex ukončuje hlasování a od 19. hodin vám vybraná deska na Rock Rádiu zazní. Tím, že je to vyrovnaný, tak ještě můžeme rozhodnout o desku, jaká to bude, protože 42% zkuste zahlasovat, ale myslím si, že to bude Rolling Stones, protože už koukám, že tady hlasujete, takže možná to bude deska Rolling Stones a Foreign Tongues. Teď pojďme dál, dáme si něco z Česka. Trabant a Černý pasažér a ze zahraničních tady máme Iron Maiden, All That Remains a nebo kapela U2.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebej ho, nic tím neudělal.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
4: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
3: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
4: No, to by šlo.
3: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
5: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
8: Tvůj nový job na tebe čeká.

0: značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90, Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90 až do 13. října. Kaufland.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.

DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Radio. Počasí.
1: Jaký počasí nás dneska ještě čeká? Očekáváme převážně zataženo. Na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. No a nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia, na jižní Moravě ojedinělé až 18 a v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Pohodovou sobotu vám z Rock Rádia přeje Adéla Šebíková. Máme 10. října, 11 hodin a svátek slaví Marina. Kromě toho slaví 66. narozeniny Erik Martin, o kterém si v téhle hodince budeme povídat, ale teď už k muzice. Na začátek téhle hodinky posíláme Mr. Big, Tři sestry, Incubus, anebo už teď AC/DC.

0: Všechno nejlepší přejeme Eriku Martinovi, který dneska slaví 66. narozeniny. Erik se narodil do hudební rodiny, jeho otec byl bubeník, což ho od malička vedlo k lásce k hudbě. Zpočátku sám hrával na bicí, než definitivně zakotvil úspěvu. No a je známý tím, že má obrovskou energii a na koncertech s oblibou slézá z pódia přímo do publika. Často zpívá bez mikrofonu jen s akustickou kytarou a nechává fanoušky z Borově zpívat s ním. Zatímco v Americe se Mr. Big zapsali hlavně jedním obřím hitem. V Japonsku byli a dodnes jsou obrovskou modlou, protože Erik tam naspíval i několik úspěšných solových alb a cover verzí, včetně slavných japonských popových písní předělaných do rockového stylu v sérii Mr. Vocalist. Svůj nezaměnitelný hlas propůjčil i do různých hudebních projektů spojených s videohrami a anime, například pro soundtracky herní série Mega Man. Toč k Erikovi a my jedeme dál v naší rockový muzice. Máme tady Oasis, Harley, Aerosmith nebo Disturbed už za chvíli na Rock Rádiu.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? V Jisku nabízíme široký sortiment bytového textilu, dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ahoj, tady Kuba Rybář. S Rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mlada, tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na kačinu.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
4: Check-in?
5: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
4: Recepční.
5: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
4: Bezpečnostní kontrola.
5: Přesně.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
6: Tak co jí koupíme?

0: Dala si něco?
1: No, říkala, že nic nechce.
0: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
1: House running.
2: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
3: firmanazážitky.cz.
4: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita.cz.

Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Toho byl Harley a píseň Proč pocit mám, a kapela Harley je aktuálně na svém podzimním turné s názvem Tak jdem dál tour. A pokud je chcete ještě stihnout, tak můžete 15. října do Plzně, 30. října do Pěnčína a nebo 31. října v Jindřichově Hradce. Teď už k muzice, dáme si jak českou, tak i zahraniční muziku. Kysáky, Traktor nebo Nightwish.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník,
4: malíř,
3: topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
7: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
8: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
9: Tak nečekejte, jezděte!
10: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
11: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
10: Více na kopecký.cz.

0: slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu a že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k punku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v Modrý Opici v sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU, Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Holubcová.

0: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
1: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: počasí.
1: Pojďme se společně podívat, jaký nás dneska ještě čeká počasí. Z převážně zatažené oblohy bude občas pršet. Později odpoledne a večer od severozápadu ubude déšť a v severozápadní polovině Čech i oblačnost, ale budou tu lokální přehánky. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17 stupňů a v tisíce metrech na horách kolem 7 stupňů.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Já vám přeju krásnou a pohodovou sobotu, i když to počasí dneska nic moc. Já doufám, že máte fajn víkend a že posloucháte rockovou muziku. My začínáme naší poslední společnou hodinku. V jednu hodinu se můžete těšit na Alexe, ale nás v téhle hodince ještě čeká song na přání a spoustu rockové muziky. Na začátek 12. hodiny posílám Midnight Oil, Sabatony nebo Daniela Landu s jeho Valčíkem.
0: Radio.

0: Tohle byla píseň Beds Are Burning a my máme před sebou song na přání. Tentokrát posílám kapelu Calling do Plzně, do kavárny, kde jsou holky na směně až do večera a píšou, že tahle kapela je pro ně připomínkou střední. A mě zajímá, s jakou kapelou nebo třeba písní si vy pojíte svoje léta na střední, protože si myslím, že každý něco takového má. Já si hned vzpomenu na kapelu Offspring nebo na Iron Maiden, který jsem každý ráno poslouchala v autobusu se do školy, tak mi schválně napište a já už holkám posílám kapelu Calling a hned potom třeba Five Finger Death Punch a nebo Krucepisk.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
6: firmanazážitky.cz.

Florida. Slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz.

hlasu záleží. Do sobotního rokovýho referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu rokovýradio.cz. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rokový referendum. Na vašem hlasu záleží.

0: Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak jsem

0: Express.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek?
2: Správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.

0: Když se řekne Faith No More, tak většina lidí se vybaví spíš tvrdší kalibr. Na začátku 90. ale překvapili cover verzí soulový klasiky Easy od Lionela Richieho a jeho skupiny Commodores. Původně tohle hráli jenom pro radost, nakonec toho byl ale jeden z jejich největších hitů vůbec. V Británii se vyšplhal třeba na třetí místo hitparády a v Austrálii dokonce bral zlato. Tak tohle je pohodová sobotní klasika v podání kapely, od který byste to možná vůbec nečekali. Kde jinde, než na Rock Rádiu.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epické kapely, jeden večer, 15. říjen, Pražský distrikt.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Bude jedna hodina.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Tak jak dneska s počasím? Třeba kolem Znojma jsme s přehánkama, teploměry tady ukazují v tuhle chvíli 15 stupňů. 12 stupňů Celsia pak naměříte kolem Domažlic, kde je to taky se slabým deštěm. Mraky se hout na Kotlinou dneska činěj a asi byste nenašli místo, který by zůstalo v suchu. Mokro na většině území, k tomu se oblačnost dost proměňuje a ani se moc neohřejem. Teplotní maxima si umí šáhnout tak k 15, na Moravě k 18 stupňům Celsia. Do všeho může foukat vítr od západu, aby od dneska stupeň 1 máme mírnou zátěž.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: 13 hodin úplně přesně, tenhle ten aktuální čas nám startuje dalších 60 minut rokovýho víkendu a od téhle chvíle až do večera budu vaším průvodcem slušnou muzikou. Alex Kronika je moje jméno. Spolu nás čeká teda 6 hodin muziky, pár slušných hudebních přání od vás posluchačů a věřím, že i pár momentů, na který nezapomenete. Já se teď už jdu podívat do zpráv na náš rádiový Facebook, třeba tam na mě už číhá nějaký váš song, než ale jedno vaše hudební přání proměním ve skutečnost, tak jak jste zvyklí. Pustím vám teďka Scotta Steppa s Janisem Papadopoulem. Taky Soundgarden a jako první v téhle hodině lesbian gay song, takže budou horký, že?
0: Rock Radio.

0: This is Tokyo, poslechli jsme Halloween ve 13 hodin a 17 minut k tomu. Podzimní sobota jede s naší muzikou na plný obrátky, jak taky jinak, když ladíte Rock Radio. A během rockovýho víkendu je zas i prostor na jeden song podle vás. Vybírám ho z vašich facebookových vzkazů, před chvíli jich pár dorazilo a jeden z nich byl od Saši. Zněl takhle. Ahoj Alexi, prosím o zahrání Innocent Eyes od Annihilator a bylo by to pro všechny, co musí být doma s nemocným dítkem. Krásně se vás poslouchá, děkuji, Saša. Saši, díky za tvůj vzkaz a samozřejmě přeju, ať se to tvý malý prtě uzdraví co nejdřív a můžete spolu poslouchat songy už ve stavu zdraví. Zkrátka, moribundus fuč a slušnou muziku sem. Annihilator se už řítěj do éteru, nevinný oči dáme od nich za chvíli a hnedka potom dáme taky Báry od Plexis anebo Die by the Blay od Beast in Black.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbity, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbity.cz.
4: Rekbity, záruka kvality.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo.
5: iPhony 17.
6: Laserové projektory.
5: Sluchátka Apple Beats.
6: A stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
7: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
8: Jsem horská gorila z Ugandy.
9: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
8: Jsem horská gorila z Ugandy.
9: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
10: Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

0: my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdej a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Van Halen na Rock Rádiu, zrovna od nich dohrává song Why Can This Be Love a já přeju pohodovou sobotu každému, kdo ladí. Na pohodu bude, věřím, i závěr víkendu. V neděli večer dojde na další rockový živák a Kamil tentokrát naservíruje pořádně nabitou heavy metalovou porci živý muziky. Bude se to točit kolem chlapa, co to v kariéře neměl vůbec jednoduchý a přesto se nikdy nevzdal. Blaze Bailey, který v 90. nastoupil k Maidenům za Bruce Dickinsona a naspíval s nima dvě desky. Po odchodu si založil vlastní kapelu a v roce 2003 vydal svůj první živák, dvojdesku As Life As It Gets. Nahrávalo se na koncertech ve švýcarském klubu Z7 v Prátelnu a taky v anglickém Dudley. No a výsledek tohohle živáku, tak ten nabízí přes půl druhý hodiny poctivýho metalu. Kytary Steve'a Raye a Johna Slatera, basa Roba Naylora a za bicíma Jeff Singer. Mimochodem, je to poslední deska, kde tahle původní sestava Blazeovy kapely hraje pohromadě. Na desce jsou tak zdokumentovaný živý provedení jejich vlastních songů, Speed of Light, Silicon Messiah nebo Ten Dimension, ale Blaze rozhodně nezapírá, odkud přišel, takže dojde i na Iron Maiden a covery songů Futurial, Wires a hlavně na 10-minutovou epickou věc Sign of the Cross. No a nechybí ani vzpomínka na Blazeovu první kapelu Wolfsbane a jako třešeň na dortě hodně metalová verze Dazed and Confused od Led Zeppelin. Všechno skrz hlas, který se prošel peklem i slávou a vy si Blaze můžete poslechnout už zítra na 7:00. Teďka ale máme 41 minut po 15. hodině v sobotu a k odehrání mám pro vás vypsanou Fixu, Indr a ještě před nima Rammstein.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
3: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
4: Komín musí mít pořádnej tah. OKSeto, nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OKSeto, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důlkách nebo na ok-seto.cz. OKSeto, ten pravej tah.
5: 每一件漂亮的T恤条纹多多 品质保证 只需要您的几条个人信息和银行卡号.
6: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz

0: rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k punku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v Modrý Opici v sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU, Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Holubcová.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Ozzy Osbourne a Patient Number 9, titulní song z jeho poslední studiovky z roku 2022. No a ta kytara, co jste teď slyšeli, tak ta nepatří nikomu menšímu než Jeffu Beckovi. Pro Jeffa to byla bohužel jedna z posledních nahrávek vůbec, protože pár měsíců po vydání odešel do kytarového nebe. Album pojmenovaný po tomhle songu potom bralo Grammy za nejlepší rockovou desku a ke klipu k písni si Ozzy přizval Todda McFarlanea, chlapíka, co vymyslel komiksovýho hrdinu Spawna. Natočili společně video, kde během Jeffova sóla ožívají démoni a ty si Ozzy sám navrhnul a nakreslil. Když tak koukněte, je to takovej správnej poloanimovaný blázinec. No a nebo poslouchejte dál, co přinesou slušný vlny. S pacientem číslo 9 teď totiž zavíráme další hodinu rokovýho víkendu a spousta toho je ještě před náma.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
3: Znám lepší. Skla prostroje CZ.
2: Co?
3: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
2: Skla prostroje CZ.
3: Specialista na skla pro pracovní stroje.
4: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
5: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
4: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
5: A můžete využít i výhodné financování.
4: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.

0: počasí.
1: Sobota 10. října se tváří spíš na 10. listopad. Mraky ždímou vodu po většině území, máme proměnlivou oblačnost a teploměry ukazují nejvíc 18 stupňů Celsia, to spíš na Moravě, jinde se maxima pohybují tak kolem 15. Já teď koukám na Ostravu, kde naměříte 17 stupňů. Nebe je tu pod mrakem a nad českýma Budějovicema třeba máme zataženo s přeháňkou a 13 stupněma na teploměrech. Když fouká tak mírně od západu, aby ho se drží na jedničce, máme teda mírnou zátěž.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: 14.02, sobotní odpoledne s deštěm, podzimem a slušnou muzikou Rock Radia. U mikrofonu s váma pro dnešek Alexandr Kronika. A v hodině, co teď přijde, se společně podíváme na to, jak se bránit. Pokud teda doma dostáváte čočku z hraní počítačových her. Po muzice totiž nabídnu neprůstřelný, vědecky ověřený argument, proč vlastně děláte bohulibou a dost možná i záslužnou činnost. Teď už ale pouštím Arakain z Dimitry, taky Plesíbo a ještě Survival na slušných vlnách.
0: Rock Radio.

0: Mr. Big na Rock Rádiu v 18 minut po 14. hodině už za náma, před náma potom Valda Gang nebo Battle Beast ze slušný muziky. Nejdřív mám ale něco pro vás všechny, kdo rádi hrajete na kompu nebo u PlayStationa a jestli za to doma schytáváte bídu, jakože zbytečně moc času trávíte s konzolí v prackách, že tím marníte život nebo že je to prostě k ničemu, tak mám pro vás jeden neprůstřelný, vědecky ověřený argument. Hraní her se totiž dá brát jako vrcholová příprava na kariéru chirurga. Zaměřila se na to jedna studie a podle tý mají chirurgové hráči oproti kolegům, co nehrajou, o 32% menší chybovost při operacích a jsou taky o 24% rychlejší v choulostivých úkolech, jako je třeba laparoskopie. No a doktoři, co se hrám věnovali víc jak 3 hodiny týdně, tak ty byly dokonce ještě o fous lepší. Vlastně se ukázalo, že pár minut videoher jako rozcvička před akcí funguje asi jako bleskovej doping pro mozek i prsty chirurga. Sice se to testovalo na simulátorech a vzorek doktorů tady nebyl největší, ale koho zajímají detaily. Když jde o to vyhrát domácí spor o hraní, meze a fantazie se meze nekladou, takže klid, žádný flákání a jestli vám hraní bude vyčítat partnerka, rodič nebo dítě, máte jim co říct. Vy totiž netrávíte čas jenom digitální zábavou, ne, ne, vy prostě zvyšujete svoje operační kompetence. A jestli hraní zlepšuje schopnosti doktorům, říkám si, co to může udělat s muzikantama. Tak kytaru do ruky, ovladač do ruky a roku zdar.
1: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
2: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
5: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
5: Pobyt pro dva.
4: House running.
5: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
5: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na
6: firmanazážitky.cz.
7: Mami, já mám řidičák.
8: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
9: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
10: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord, certifikovaný prodej.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rockovýho referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu rockovýradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.

0: Kvíni na slušných vlnách ve 14.39. Ladíte rokovej víkend v sobotu 10. října a do konce roku nám v tuhle chvíli zbývá 82 dnů, kdybyste to náhodou nevěděli. Na Rock Rádiu to víme dost dobře a jsme na novej rok taky dost dobře připravený. Ne jedním, ale letos zase dvěma slušnejma nástěnejma kalendářema, myslím tím dva druhy těch kalendářů máme. V týdnu jsme spustili předprodej chlapskýho kalendáře Slušnej rocker, novinku, co se loni hodně osvědčila, no a slušnou rockerku, takže kalendář s ženskýma dáme do předprodeje po víkendu. Zatím teda jen pro členy naší slušní party, která se taky může podívat na výživný videa s focení obou kalendářů. Krátký reporty z toho, jak oba kalendáře vznikaly, jsou venku i pro všechny ostatní na našich sockách. A jinak teda už za necelý měsíc, to je taky třeba říct, bude velkolepej křest obou těchto kalendářů. Nikde jinde než na oslavě našich 18. narozenin a bacha, letos na novém místě vyrazíme do Zlína, do sportovní haly Datart. Sejdeme se tam 7. listopadu už. Dorazí náš tým, slušní rockerky z ženského kalendáře a dorazí i tři kapely, co znáte z našeho vysílání. Indicie, který kapely to jsou, jsme pro vás tradičně ukryli do rádiových grafik. No a vstupenky na oslavu plnoletosti Rock Rádia, tak ty jdou docela na dračku. Tak moc nerozmýšlejte, jestli s náma slavit nebo neslavit, ať se to nerozhodne za vás tak, že lupeny zkrátka nebudou, anebo budou, ale budou stát víc. Teďka to máme za 890 kaček a dostat se k lístkům můžete přes náš web rockovyradio.cz.
1: Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: Rokovej víkend na slušných vlnách běží už dál v tuhle chvíli. A další muzika pro vás je taky nachystaná. Budou Aerosmith, Scarp a nebo Joan Osborne na Rock Rádiu.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
5: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
4: Kazbet? A v čem jsou jiný?
5: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
4: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
6: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
7: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
8: Tak nečekejte, jezděte!
9: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
10: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
11: Více na kopecký.cz.
12: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita.cz.

0: Bruce Dickinson a Tattooed Millionaire, to je titulní song z jeho úplně první solový desky z roku 90. Natočil to ještě, když zpíval s Maidenama a celý to přitom začalo písničkou pro pátý pokračování hororu Noční můra v Elm Street. Byla to zakázka na jeden song a Bruceovi se při makání na tomhle songu dost zalíbila spolupráce s kytaristou Jannickem Gersem. Takže vlastně u jednoho songu vůbec nezůstali a rovnou udělali celý to první album, který bylo Dickinsonovo sólový, úplně premiérový. No a pro kytaristu Gerse to vlastně znamenalo taky pozvánku mezi Maideny. Co ale je důležitější říct, tak to, že Tattooed Millionaire jako single z té sólový desky se setkal s úspěchem, dobil 18. pozici v britské hitparádě a textem v tomhle songu si Bruce vlastně i rejpnul tak trochu do nafoukaných Los Angeleských rockerů, co mají tetování, limuzíny a zlatý karty kolem sebe. Nicky Six z Mötley Crüe si dokonce v jednu chvíli myslel, že je song psaný o něj a že se vlastně nějakým způsobem Bruce Dickinson písní do něho strefuje. No, tak jak se to říká s tou potrefenou husou? Pojďme si teď spolu zakejhat něco o počasí a pak už další muzika při rokovém víkendu.
1: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
4: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Ahoj, tady Kuba Ryba. S Rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mlada, tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na kačinu.
6: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.
0: Byly tři.

0: Rádio. Počasí.
1: Jihlava je při sobotním odpolední s upršeným nebem, na měřice tady nechá 12 stupňů Celsia. 11 ukazují teploměry na Příbramsku, kde to máme taky s přeháníkama. Napříč republikou je to dneska hlavně o proměnlivé oblačnosti, mraků není zrovna málo a po většině kotliny nepřekvapí právě déšť. Teploměry ukážou nejvíc 15, na Moravě je 18 stupňů Celsia a fouka do toho může mírně od západu. Rozednělo se do toho ve čtvrt na 8 přesně a stmívat se dneska bude v 18.21. Aby jo, tak to máme na stupni 1.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Máme 15 hodin, 3 minuty k tomu, zdravím vás z našeho slušného studia. Alex Kronika je s váma. Rokový víkend pokračuje a za nějakou tu čtvrt hodinku plus minus bude místo zas na jeden váš song. Takže se napište do zpráv na Facebooku, co chcete slyšet, já si to jdu pročíst a než jedno vaše přání vyberu a proměním ho ve skutečnost, pustím vám teď Ghost, taky AC/DC a před nima budou ještě Green Day.
0: Rock Radio.

0: 15.20, aktuální čas a my jsme si právě dopřáli Dogu. No a jakou muziku si dopřejeme teď dál, tak o tom už rozhodnul Pepan. Zareagoval na moji výzvu a napsal, že by rád Alice in Chains. Jeho vzkaz v plném znění. Ahoj, máme s přítelkyní 10 let známosti. Můžu poprosit od Alice in Chains Your Decision. Děkuji moc a hezký zbytek dne. Pepo, měj taky hezký zbytek dne. Věřím, že to výročí řádně oslavíte se svojí ženskou. No a za to, že jste se celých 10 let zvládli nezabít, pouštím song, co si chtěl. Your Decision od Alice in Chains bude už za malou chvíli a potom taky Kabáti a nebo Dimitri.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
3: Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epické kapely, jeden večer. 15. říjen, Pražský distrikt.
4: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu.

0: již 30 let vaší ideální volbou.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
2: Salonky.
3: Ne, ne, čistota je pro nás úplný základ.
2: Úklid.
3: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
2: Ha, kuchař.
3: Správně.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.

0: My na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdej a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Cheda Kregra s Josem Scottem jsme se pustili při rokovém víkendu. Aktuální čas 15.37 a zrovna v tuhle chvíli pro vás koukám na to, jak se vyvíjí rokový referendum. Celý týden hlasujete, kterou deskou si vylepšíme sobotní večer, a v nabídce tentokrát opravdu čerství věci. Všecko vyšlo letos. Třeba 15. května jsme se dočkali One, 15. řadovky metaláku z Atlanty Seven Dust. Posluchačská přízeň nicméně tady pro tohle album zatím menší. Slyšet by to chtělo jenom 16% všech, co hlasovali. Dalších 41% hlasujících posluchačů má v tuhle chvíli chuť na porci industriálního rock metalu s gotickým nádechem. Takže je to jasný Marilyn Manson, který má v referendu One Assassination Under God Chapter 2, což je pokračování předchozí desky a zároveň teda jeho 13. studiový album, který vyšlo 14. srpna. No a k 10. červenci byl vydaný v tuhle chvíli favorit referenda, alespoň teda ten aktuální, jde o 25. řadovku Rolling Stones Foreigner Tanks s poctivou porcí klasického rock'n'rollu a s příchotí blues rocku. Chuť na tohle má nejvíc z vás, celých 44% posluchačů, který v tuhle chvíli v referendu nechali svůj hlas. Nic ale není rozhodnutý definitivně. Hlasování zavírám až v 6 hodin večer, takže ještě pořád máte dost času k tomu, abyste navštívili náš web a rozhodli, co si nakonec pustíme. Jestli to bude Marilyn Manson, Rolling Stones nebo Seven Dust. Zvažte, co vám do sobotního večera víc sedne, a já vám zatím pustím Genesis, Sabaton a za chvíli taky Harley, jak dávají smutku s Bohem.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
6: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
10: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na...
12: Firma na zážitky.
10: CZ.
13: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
14: Znám lepší. Sklaprostroje, sklaprostroje, sklaprostroje CZ.
13: Co?
14: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
13: Sklaprostroje CZ.
14: Specialista na skla pro pracovní stroje.
15: Jsem horská gorila z Ugandy.
16: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
15: Jsem horská gorila z Ugandy.
16: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.

0: nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Dny se nám zkracují a tím pádem máme delší noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do pražského Rock Café. Koná se tam punkovej benefiční koncert Havloids 9 pětek a zahrají VVU, Švindl, PUM a nebo Motorkáři Tobě. Pátek taky hrají Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi. Na Face Tour Face se vracejí z velkých hal zpátky do menších sálů bez velkých efektů a pěkně zblízka. Jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punku, 18. října totiž dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hietala. 4 dekády na metalové scéně, Tarot, Synergy a samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte, pro Rock Radio, Šárka Holubcová.

0: Kysáci, možná pro někoho nečekaně, ale fakt to jsou oni a jich All for the Glory. Songs alba Sonic Boom z 2009. roku. Šlo tenkrát o první novinku Kysáků po 11-letý odmlce a za mikrofonem u téhle věci tenkrát posluchače překvapil hlas, co se ozval. Nespívá totiž ani Paul, ani Gene, ale bubeník Eric Singer. Paul Stanley k tomu přiznal, že s Ericem sice hrál už od 80. let, ale že vůbec netušil, jak dobře umí zpívat. A že když se to v kapele dozvěděli, tak mu píseň All for the Glory napsali rovnou na tělo. Hymna ve stylu Jeden za všechny se pak hned zalíbila americký sportovní televizi ESPN a song byl hned použitej pod jejich sportovní sestřih. S Kysákama a s hlasem Erika Singera v tomhle songu teď už zavíráme další hodinu rockovýho víkendu, ale všichni za jednoho, shodneme se, jedeme dál ve slušný muzice.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
4: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
3: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
4: A můžete využít i výhodné financování.
3: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
0: Máme 4 hodiny.

0: počasí.
1: Pokud jste dneska ještě nezmokli, tak to dost možná ještě zvládnete. Sobota 10. října je po přeháňkách, po většině území má právě pršet a je taky o velký a proměnlivý oblačnosti. Kolem Chebu v tuhle chvíli máme mokro, slabý deště, teploměry tady ukazují 12 stupňů Celsia. No a kolem Tábora naměříte taky 12. A taky to tu vypadá na přeháňky a na zatažený nebe. Maxima při dnešku 11-15 stupňů, na Moravě můžou teploměry ukázat i 18. Vítr, když fouká, tak spíš mírně od západu, aby ho se drží na stupni 1.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Máme 2 minuty po 16. hodině, je sobota 10. října a vy jste s Rock Rádiem. Ve studiu dneska s váma Alex Kronika a v téhle hodině vám prozradím, kdy se Scorpions objeví na filmovém plátně. Jejich chystaný životopisný snímek má už venku datum premiéry, nově taky trailer, a nebo obsazení a další zajímavosti. Koukneme na ně během hodiny, jak jsem sliboval. Počkejte si na to a teď si už užijte Linkin Park, posílám k vám ještě taky Billy Talent a nebo Dana Landu do startu další hodiny rockovýho víkendu.
0: Rock Radio.

Mr. Big, krátce po čtvrt na pět jsme od nich poslechli Promise Her the Moon, no a ten měsíc teda kapela neslibovala vůbec náhodou ve slušném éteru právě dneska. A proč jsem vám teda Mr. Big pustil? No hlavně teda proto, že jejich zpěvák Eric Martin slaví k dnešnímu datu 66 roků. Takže vinčuju všechno nejlepší, všechno

0: Slaví Mike Malenin, dlouholetý bejvalej bubeník Goo Goo Dolls. A když kouknu na výročí desek, tak taky jsem nějaký našel, protože přesně před 46 rokama vydali třeba Thin Lizzy album Chinatown, první se Snowym Whiteem u kytary. No a punkrockeři zase si myslím určitě rádi vzpomenou na desku Insomniac od Greenu, ta vyšla před 31 rokama a po veleúspěšným Dookie přitlačila na pilu, byla tvrdší, byla temnější a stejně se vyšplhala na dvojku v americký hitparádě. A je na ní taky můj oblíbený song Brain Stew. No a na závěr mám pro vás ze vzpomínání taky trošku romantiky. V 92. se k dnešnímu dni ženil Slash, kytarista Gánů si tenkrát bral herečku a modelku René Suren. A že to teda nevydrželo navždycky, to je už jiný příběh. A já místo něj nabídnu muziku. Teďka nás čeká v téhle hodině Status Quo, pustím vám taky Kid Rock a nebo úplně nejdřív Bad Wolves.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Ahoj, tady Kuba Rybář. S Rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sále, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mlada, tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na kačinu.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
4: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
5: Znám lepší. Sklaprostroje, sklaprostroje, sklaprostroje.cz.
4: Co?
5: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
4: Sklaprostroje.cz.
5: Specialista na skla pro pracovní stroje.
6: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
7: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
8: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
7: Více informací na rekbyty.cz.
8: Rekbyty, záruka kvality.
9: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
10: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
9: Informační služby?
10: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
9: Kavárna?
10: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
9: Salonek?
10: Správně, uhodlo si.
9: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na prácinaletišti.cz.

Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z Brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: Scorpions na Rock Rádiu v 16.40 poslechli jsme Why Jove od nich. Teď už taky ale slibovaný info právě o Scorpions. Legendární kapela míří na filmový plátna, možná jste to už zaznamenali, možná ne, ale životopisný film o kapele má konečně datum premiéry a je na co se těšit. Film se bude jmenovat Wind of Change, zrovna podle nesmrtelného hitu, co se stal symbolem pádu železné opony i konce studené války. No a teď v týdnu na to všechno vyšel první trailer. Na YouTube v tuhle chvíli přes 90 tisíc hlídnutí a jako navnadit to umí, nažene. Už tahle upoutávka bere diváky do zákulisí cesty jedný z nejúspěšnějších rockových kapel hudební historie. Film navíc vznikal za aktivní účasti samotných škorpíků, takže na pravdivost příběhu a poctivý hudební základ dohlíželi ty nejpovolanější. Režie se tady ujal Alex Ranarivello, známý akčníma a sportovníma dramatama. No a casting za mě teda trefa do černýho docela dost. V hlavních rolích se představí hvězdná sestava. V kůži ikonického kytaristy Rudyho Schenkera uvidíme třeba Alexandra Draymona, nezapomenutelného bojovníka Atreda z vikingského seriálu Last Kingdom. No a na plátně ho doprovodí třeba Ludvík Trept jako frontman Klaus Meine nebo Ed Spielers jako Matthias Japs. No a k filmu se už rozpovídal i producent Ali Afshar. Práce na snímku označil za splněný sen a řekl taky, že filmový poselství lásky, míru a rock'n'rollu je dneska podle něj aktuálnější než kdy dřív. Film se točil v britských studiích a taky v ulicích Liverpoolu a ambice tvůrců tady šahají dost vysoko. Zatím sice byla teda potvrzená německá premiéra, ale s ohledem na očekávání můžeme jenom a jenom čekat, kdy se dočkáme oznámení distribuce i v našich kinech. No a vůbec poprvé právě v Německu se začne promítat 28. ledna, což je za chvíli, nebo jak se to vezme. Dneska máme 8. října, věřím, že to uteče a to čekání na film si můžeme ukrátit další muzikou. Nabídnu Foo Fighters nebo Lordy.
1: Tlačím,
2: ale moc to nejde.
1: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
2: Kompresory.vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
5: Znám lepší. Skla prostroje CZ.
4: Co?
5: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
4: Skla prostroje CZ.
5: Specialista na skla pro pracovní stroje.
6: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak se

0: Kani a Don't Cry, jedna z úplně prvních věcí, co Axl s Ezem Stradlenem napsali, a to už v 85. roce, krátce po vzniku kapely. Na desku se ale tahle píseň dostala až o 6 let později, a to pak rovnou i dvakrát. Na Use Your Illusion One najdem původní verzi, na dvojce pak čeká ta samá hudba, akorát ve slokách s úplně jiným textem a taky s trochu jinačí melodií. A v refrénu se k Axlovi v songu přidal i jeho kamarád z rodný Indiany Shannon Hune z Blind Melon. Jako single si tahle píseň taky šáhla na první desítku americký hitparády, no a klip k písni odstartoval slavnou videotrilogii, na kterou pak navázaly klipy k November Rain a Estranged. S Gánama teď už ale zavíráme další hodinu rokovýho víkendu. A ne, plakat nebudem, jedeme dál.
1: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na ok.seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
3: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
4: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
0: Bylo 5 hodin.

0: počasí. Od Břeclavy píšete o oblačném nebi a 17 stupních na teploměrech. Kolem Prahy se pak dá naměřit 13 stupňů a nebe nad hlavním městem se už taky trochu protrhává, mraků ubejvá. Po republice dneska nejvíc proměnlivá oblačnost a přehánky po většině území. Teplotně jsme si potom nejvíc šáhli na 18 stupňů na Moravě dneska. Maxima po zbytku kotliny spíš mezi 11 a 15 stupněma. Neděle potom může být ještě o chlup chladnější. Teploměry ukážou nejvíc 10-14 stupňů, jižní Morava zvládne i 16 stupňů, a jako dneska může i zítra foukat mírně od západu a oblačnost zůstane proměnlivá. Jen to teda bude víc v suchu. Žáby ve sklenicích slibujou jenom tak 30% šanci na přehánky zítra, což je o dost míň jak dneska. Stejný potom zůstane bio, po celý víkend se bude držet jenom na stupni 1.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
0: Poslední hodina rokovýho víkendu při 2. říjnový sobotě nám právě začíná. Alex Kronika zdraví ze studia každýho, kdo ladí. No a za nějakou tu čtvrthodinku mám zase místo na jednu vaší píseň. To je důležitá informace, takže vás tímto vyzývám. Napište mi na Facebook nebo přes Messenger, co chcete slyšet. Než se vzkazama proberu, pustím Biffy Clyro, taky Europe a jako otvírák týhle hodiny dáme Bruce Dickinsona Tears of the Dragon. Tak pohodový sobotní odpoledne. Vinčuju vám všem.
1: Rock Radio.

0: Trautenberg a jejich Netáhlo poslechli jsme v rokovém víkendu. Na hodinách teď 17.22 a to znamená, že už za chvíli společně odpálíme sobotní rok na přání a celá šestá hodina potom bude hudebně jenom o tom, o co si napíšete nebo zavoláte. Ale teď si už taky jeden z vašich songů pustíme jako takovou ochutnávku, řekl bych. Ze vzkazů, co dorazili na Facebook, jsem vybral zprávu od Edit. Ahoj, přála bych si nechat zahrát od Petty Smithový People Have the Power pro lásku Toma a všem ostatním rockerům Edita. K tomu přihozený paroháč ve formě smajlíku, takže tu taky zdvihám k nebi ukazovák s malíčkem a samozřejmě pro tebe, Edit, zařídím i song. Petty Smithová bude za moment jako další muzika a potom dáme ještě vanastovky nebo straťáky, ať si ten podzimní víkend pořádně vylepšíme.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? V Jisku nabízíme široký sortiment bytového textilu, dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Oslavte 30. výročí legendy.

0: Edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušné oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz.
3: Sakra!
4: Za tohlí lidé dělají za tohlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
5: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita.cz.

Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio.

0: 17.42 na hodinách a na slušných vlnách byly slyšet Rolling Stones. Ladíte v sobotu 10. října, což je den, kdy svůj svátek slaví všechny Mariny. Kouknul jsem na čísla a tohle jméno je u nás spíš vzácný. Po republice žije jenom necelých 500 dnešních oslavenkyň. V Praze přes stovku, v Brně skoro 30 a třeba na Kladně 14. Zbytek je potom dost vzácně rozesetej po republice, takže se říkám, jestli je vůbec šance, jestli náhodou neladí nějaká Marina, anebo třeba někdo, kdo nějakou zná. Tohle jméno k nám přišlo z latinského slova marinus a významově marina znamená mořská nebo ta, co patří k moři. A protože moře nezná hranic, tak tohle jméno si do světa svoji cestu našlo taky. Ve Francii se holkám říká marín, v Norsku nebo Dánsku je varianta maren, na Ukrajině a v Polsku je to marina s tvrdým a v angličtině se oslavenkyním říká márny. Dnešní svátek ale patří těm našim slezským, moravským a českým marinám. A já vám tímto posílám další muziku jako hudební dárek a taky přání všeho nej. Do 6 hodin hymn budou taky Pretty Reckless a nebo Aleš Brychta za chvíli.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My máme prostě charisma. Přijďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
5: Tak nečekejte, jezděte!
6: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
7: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
6: Více na kopecký.cz.
8: Jsem horská gorila z Ugandy.
9: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
8: Jsem horská gorila z Ugandy.
9: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
10: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Dnes se nám zkracují a tím pádem máme delší noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do pražského Rock Café. Koná se tam punkovej benefiční koncert Havloids 9 pětek a zahrají VVU, Švindl, PUM a nebo Motorkáři Tobě. Pátek taky hrají Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi. Na Face Tour Face se vracejí z velkých hal zpátky do menších sálů bez velkých efektů a pěkně zblízka. Jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punku, 18. října totiž dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hietala. 4 dekády na metalové scéně, Tarot, Synergy a samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte, pro Rock Radio, Šárka Holubcová.

0: Wicked Game od Him. Právě jsme slyšeli na slušných vlnách a jejich songem se uzavírá sobotní část rokovýho víkendu. 18. už klepe na dveře, což znamená jediný, za chvíli startuje rok na přání. Ještě než se do něj ale pustíme, je tu jedna věc, kterou musím uzavřít. Jde o rokový referendum. A taky o to, jak jste během týdne hlasovali a co jste vybrali, jakou z trojice nabízených desek, kterou si potom dneska v 7 hodin večer pustíme. Všechno z aktuálního výběru referenda bylo vlastně dost čerstvý. Desky vyšly letos, třeba v květnu vydaná placka One, šlo o 15. studiovku od Seven Dust a v referendum si tohleto teda úplně nejlíp nevedlo, s 15 nahlasovanýma procentama jenom třetí pozice. Jako druhej skončil Marilyn Manson, svojí 13. řadovku One Assassination Under God Chapter 2 představil 14. srpna a slyšet jí dneska večer chtělo 41% těch, co hlasovali. Takže to bylo těsný, nicméně většinová schoda, i když ochlup, tak připadla na někoho jinýho. 44%, takže opravdu jenom o 3% hlasů víc, než měl Marilyn, tentokrát připadlo Stonům a taky jejich v červenci vydaný placce Foreign Tanks. Tak můžu gratulovat, Rolling Stones vyhrávají a jejich v pořadí už 25. řadový album nás teda čeká v 7 hodin večer. Předtím bude ale, jak jsem sliboval, hodina plná vašich přání, dáme počasí a potom už teda i songy, který jste vybrali vy sami.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
4: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
5: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
4: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
6: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
10: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
9: Check-in?
10: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
9: Recepční.
10: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
9: Bezpečnostní kontrola.
10: Přesně.
9: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
0: 6 hodin.
11: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
0: Noc ze soboty na neděli zůstane pod mrakem. Do rána tak čekejte oblačno i úplně zataženo a hlavně kolem půlnoci se na severozápadě kotliny znova připomene déšť. Víc může pršet na horách na severu a teploty se stáhnou k 8 stupňům a kránu, bacha, nepřekvapí ani mlha. Ani v neděli si potom slunka moc neužijeme, během dne počítejte s proměnlivou oblačností a s 30% šancí na déšť po většině republiky. Naměřit bude nejvíc 14, na jihu Moravy i 16 stupňů Celsia. No a když se připomene vítr, tak jenom mírně od západu a bio zůstane na stupni 1. Rozední se do neděle v 7 hodin 17 minut a čas, kdy se zítra setmí, 18 hodin a 19 minut.
11: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Rock na psání.
0: Padla 18. hodina, znamená to jediný, na slušných vlnách zrovna začíná rok na přání. Playlist na příštích 60 minut je zatím prázdnej, ale vy ho naplníte, o tom vůbec nepochybuju. Pište mi do zpráv na Facebook, taky maily na přání@rokovyradio.cz a nebo si počkejte na můj signál a až ho vydám, tak zavolejte na 725 844 424. Vaše přání dneska plní Alex, zdravím vás od mikrofonu a teď nás nás už čekají Offspring. První rok na přání je dneska od nich. Dáme si Want You Bet na Rock Rádiu.

Zdarec Alexi, dnes 10.10.1981 vydal Ozzy píseň Flying High Again z alba Diary of Mad Men. Poprosil bych tedy tuto píseň, která slaví dnes 48. narozeniny. Díky moc. Napsal Honza. Narozeniny songu jsme teda oslavili puštěním songu, zrovna jak si Honzo chtěl. No a narozenin se vlastně týká i další vzkaz a další rok na přání. Kristýna napsala tohle. Zahraj prosím Good Charlotte, I Just Wanna Life, bráchovi k jeho 18. narozeninám, ať ví, na čem jsem ujížděla já, když mi bylo 18. Děkuji a samozřejmě by to bylo i všem rockerům, tobě do studia a hlavně bratrovi Danovi. Všechno nejlepší.

0: Zdravím všechny posluchače Rock Rádia, tady Anetka. Zahráli byste mi prosím pro moje celou rodinu, se kterou jsem v autě, písničku od Daniela Landy, 300 z místa. Děkuji a přeji krásný den. Anet, krásný den i tobě vinčuju. Na cestu s rodinou doražte hlavně v pořádku. Song jsem ti zahrál. No a další rok na přání, co budu hrát teďka, tak ten vyřídím už přes telefon. Tohle je totiž ten signál, kterým jsem hrozil z kraje hodiny. Zrovna teď je ta chvíle, abyste brali mobil do ruky a vytáčeli 725 844 424. Hrát budou teda ještě Polísno a jakmile dohrajou, tak se těším na slyšenou s tím, kdo vytočí naší slušnou kombinaci čísel od téhle chvíle úplně nejrychlejc.
1: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No, to by šlo.
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na
5: Firma na zážitky
4: CZ.
7: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
8: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
9: Už tě nebaví od

Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Police si po mailu objednala Dana pro zpříjemnění upršeného odpoledne, objednala to všem, kdo nemají rádi podzem. Těch bude, Dani, říkám si, těch bude. No a co Mařena, řidič se jménem, který vyvolává dojem, že může jít o řidičku, ale ne, zní jako chlap. Mařeno, čau, slyšíme se.
1: Čau, čau.
0: Buď zdrav. Co ty a podzim? Můžeš, nemusíš? Jak to máš?
1: Je mi to tak nějak jedno, nemám úplně rád teplo, takže...
0: Jasně, tak...
1: Já jsem v pohodě.
0: Po letošním létě věřím, že tohle vypadá na úlevu. Důležitější dotaz, co si dáme za muziku?
1: Phil Panther.
0: Panther, jasně.
1: Party all day.
0: Party all day. Čeká tě nějaká takhle ve zbytku víkendu, někam jedeš, tak snad to není pracovní.
1: No ne, právě to po práci a rychlo za partnerku taky vyzvednu z práce.
0: A neděle volná teda?
1: A neděle volná.
0: No tak paráda, to možná nějakou party spolu i zvládnete, nicméně co teď vládnem společně všichni určitě je píseň, kterou si objednal, takže Steel Panther, Party All Day, šťastnou cestu za partnerkou, ať ti to utíká a užij zbytek víkendu. A zas někde zavolej, ok?
1: Jasně, díky.
0: Tak jo, čau.

0: A Tale That Wasn't Right, píseň od Halloweenu, kterou zařídil posluchač Radim, poslal mailovýho holuba, a to na naší adresu přání@rokovyradio.cz. Opakuju to tady, protože i vy ostatní můžete mailovat, pokud chcete nějaký song ještě slyšet, je to jedna z možností, jak si o něj dát vědět. No a můžete si o song taky zatelefonovat. Sluchátko ve studiu budu zvedat zase teďka, takže teď má smysl vytáčet naše rádiový číslo, dělá to 725 844 424. Hrát teda budou ještě Rammstein, ale mezi tím, co budou hrát, já budu zvedat a s tím, kdo zavolá první, domluvíme další song. Tak se těším na slyšenou.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Nájemní dům ve Varnsdorfu u Děčína za 21 990 000 korun, byt 1 KK v Brandýse nad Labem Staré Boleslavy za 5 990 000, rodinný dům v Peruci u Loun za 10,5 milionu, byt 2 KK v Plzni na Jižním Předměstí za 6 490 000 a byt 2 plus 1 v Karlových Varech Rybářích za 3 299 000. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Xandria, symfonik metalová krása, míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epické kapely. Jeden večer, 15. říjen, Pražský distrikt.
3: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň.

0: CZ.
1: Sakra! Moje záda.
2: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
1: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
1: House running.
4: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
4: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
5: firmanazážitky.cz.
6: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
7: Tak nečekejte, jezděte!
8: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
9: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
10: Více na kopecký.cz.
11: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
12: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
11: Navádění letadel?
12: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
11: Technik ve věži?
12: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova.
11: Elektrikář?
12: Jo, přesně tak.
11: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.

0: Cikcak Rammsteiny objednala Hanka Ondrovi, poslechli jsme v 18.41. Teď už je na drátě Pepa. Před malou chvílí zavolal docela nejrychlejc, takže výběr dalšího songu bude zrovna na něm. Pepo, čau.
1: Ahoj, ahoj.
0: Prozraď nám je a prosím tě, běž trošku od toho rádia, ať se neslyšíme milionkrát, jo, díky. Dobrý. Co si dáme za muziku?
1: Brutus
0: a
1: Gorila.
0: Domluvili jsme se na Gorile od Brutus, takže ti za malou chvíli pustím, děkuju. Zeptám se, rádo se stalo, nebo spíš teprve stane, určitě zahraju, ale co děláš takhle o víkendu, komu tu písničku chceš zahrát, pověz nám něco.
1: Strašně, celému rádiu a všem, co poslouchají.
0: Jasný, tak je jich zase spousta, tady mi to skáčou všechny ty vzkazy a přání, no a co ty a sobotní večer takhle?
1: No, na desku se těším.
0: Jo. A vyhrála, co jsi chtěl? Budou stouni teda, bylo to do poslední chvíle takový dost nerozhodný.
1: Jo, bylo to nerozhodný.
0: No, a komu si dával hlas teda? Porozraď nám to.
1: Dvojce.
0: Jo, no, tak to si myslím právě, že se i povedlo. Dvojka byly právě stouni, takže nejenom oni, ale je tam i slušná nabídka hostů na té desce už za půl hodinky. Co za půl hodinky? Za nějakých necelých 20 minut si to pustíme, ale předtím, než teda budou, tak dáme Brutus rovno, jak si chtěl. Gorila je na cestě, užij si ji. Čau.
1: Ahoj.

Co jsme hráli, to objednal Honzi společně s Ivet a se Zuzkou. Zahraje něco od Van Halen, jestli můžu poprosit třeba Panamu. Vzkaz přečtený, píseň odehraná a může mít na další song a na zprávu od Čmeldy. Ahoj Bejku, můžeš nám prosím zahrát od Adclips Wiwau Lalik blablabla, už toho mám taky dneska asi hodně, takže znova můžeš nám prosím pustit od Eclipse Viva La Victoria, jenom tak pro radost, díky moc Čmelda, Šipka, Natálka, Evina, Kačka, Martin Mladší a spol. Díky moc, Čmelda!

Evenflow objednala Martina, jenom tak pro lepší večer nám všem zařídila Pearl Jam. A byl to vlastně poslední song v dnešním roku na přání. Čas vyhrazený pro vaše písně v tuhle chvíli už dočerpávám. Samozřejmě děkuju všem, kdo jste volali i psali. Nešlo stihnout úplně všechno, ale zkusit to můžete znova zítra v neděli. Od 6. Třeba to vyjde zrovna vám. Dopoledne tady bude, to je taky důležitý říct, ještě i Martin Malicher a věřím, že taky on najde v playlistu místo na nějakou tu píseň na přání, takže možnost bude přes den, možnost bude večer. No a teď, v tuhle chvíli, co nás čeká, určitě přepínáme režim z jednotlivých písní na jedno celý album, který jste ale vybrali taky vy sami v našem rockovém referendu. Hlasování skončilo už před hodinou. Vyhráli to Stouni, letošní novinka a jejich už 25. studiovka Foreign Tanks. Vyšlo to v červenci, necelý 3 roky po Hackney Diamonds, za kterou si Rolling Stones odnesli i Grammy. Producentsky šla tahle deska za Andrewem Wattem a většinu z alba natočili Stouni za necelý měsíc v londýnském studiu Metropolis. Prostě se kluci činili a nečinili se teda sami, to je třeba taky říct. Kromě Jaggera, Richardse a Wooda tady bubnuje Steve Jordan, zatímco basu většinou drží Daryl Jones. Říkám většinou, proč? Protože se znám hostů na desce a ten umí vzít dech. Paul McCartney třeba, tak ten si střihnul basu v Covered in You, Robert Smith z The Cure přidal kytaru a vokály, za Varhanama sedí Steve Winwood a Bruno Mars, tak ten tady tluče do kravskýho zvonce. A pak je tady ještě song, u kterého umí zamrazit. Hit Me in the Head. Bubny v téhle písni totiž nahrál ještě Charlie Watts krátce před svojí smrtí v roce 2021. Dohromady album slibuje přes hodinu muziky ve 14 písních, včetně coverů od Amy Winehouse nebo Chucka Berryho a singlu In the Stars a Jello Slaver a taky Rough and Twisted, kterou kluci nejdřív vypustili ven potají pod falešným jménem The Cockroaches jenom na tisícovce vinylů. V Británii album skončilo vlastně na prvním místě, paráda za mě, taky už 15. v kariéře od nich bylo, který bralo zlato a Stouni tímhletím počtem 15 prvenství vlastně srovnali krok s Beatles. No, tak si je pojďme dát. The Rolling Stones a jejich nejnovější album Foreign Tanks. K tomu mějte sobotní večer zrovna takovej, jaký ho chcete mít. A naslyšenou zase někdy při rokovém víkendu se na vás už teď těší Alex. A teď už rokový referendum.

0: Aktuální rokový referendum je minulostí, ale už pro vás připravujeme nový. Desku na příští sobotu si budete moct odhlasovat na našem webu rokovýradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
5: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
6: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
7: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
8: Vybrat dobrý materiál
9: a vybudovat náš domov.
10: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
11: Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, rocková kronika, deska měsíce a motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovat

Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

čas a náhle zazněl hlas. V tmavý celé mluvil o poslední včele, vodu popás, nervy na doraz. Rakve, starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova tak těžká jako z olova. Slyším.

tváře, padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí, ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Muza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní. A za sto

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každej všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

0: vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělal a nikam si mě nevzal. Ty seš obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
0: Rock Radio. Konec legrace.

should fall in battle, my brothers who fight by my side.

0: Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z Brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Je mi líto, ale jestli do zítřka nezaplatíte splátku, banka vám přijde zabavit dům.
2: Jestli ho všem najde, protože z něj v noci sundám číslo.
1: Tak budeme hledat dům bez čísla.
2: Pak sundám číslo i u sousedů.
1: No tak budeme hledat dům vedle domů, kde nemají čísla.
2: No dobře, do zítřka to zaplatím.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Rakouskou a město halí těžkej mrak. Benda

Pro boha se střidejte mi do zín. Tělo mi za chvíli vyhlásí stávku. Je mi fakt šoufl, se nedělám kozy. Sestři, pro boha, dejte mi dávku. Mojí duši

0: vás mrzná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pánové, já jsem četl v časopise 100 plus 1 zahraničních zajímavostí, takovou zajímavost, že průměrná ženská žena myslí na sex každých 5 minut. A průměrný člověk, jako muž, chlap, na to myslí každých 7 minut.
2: A co z toho jako vyplývá?
1: Že jsem průměrná ženská.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A odkud to máte?
2: Našel jsem to.
1: A jakou si myslíte, že to má asi cenu?
2: No to právě nevím.
1: Tak podívejte, já vám za to můžu dát 5.
2: Ano.
1: Možná i 10 korun.
2: Děkuji.
0: Rock Radio. Konec legrace.